zabije na hlasu, taky zkazuje. Písa o kilarky a dle hlasy na zem. To jsou jaké jak výmají.